A svět je vizotýž poriadku, když serbská hudžba běží, město jim na tuto titule. Smiče so čin zhrana veselíč. V koncu čakania hudží skupina Brankačky. K pravý beach turie svuša vizotýž spiel volejbalistov. A račo, že svoj púč, čen sa ráno, Liza Čornakova. Všetky tuto titule svišiče po takým hač do šestších. A nietko, že tu dále z Helenu Brezan-Hiduščiny.

A tyž na aktualne vedro cimeđence rano vezo hišče poladnič, krotko pobjede na 7, 5 hodin 16. Svončko je runje tu, budeš in je skáčevo, a se nam tyž hižo rinje smije. Krasne, krasne modre nebio runje máme, a tajke dretiš hišče nitko rano a dopodnja vuladame, potom šidruža so převážně močele, svunco se po takým dženca s močelemi odmění. Při podňu můžem se tež raz pokapat, to očakuje nás švíle. V běhu dňa stupa živé slibro na 22 stupňů, netko runě pokazá mi termometr tu při studiu 12. Tež jutce změjeme k spočátky dňa ještě něžto svunce, potom pak se silnějšo pomručí, večer potom má se tiež dešťovač a to při 17 do 19 stopňach. Tiež štvrtok vostane dále nevobstajne a jenož také, no haj, čopfo, tak meteorologo jo písaja.

0: Nicht količných prozdninách, to reka zaso košto punželu, ab do pieska, za bulom skakač, pravženu kobasku, pomysi jesč, a sa načieč, sa môže svojský tým se pola byč ture zatkule, prinie miestno vodobyč. Tola tiež pahoky před rajnišemi a podľa nich sú předco z zajmovanými pšilatovárymi pelnene. Ale što vábi poprom serbských modostných a dorostčených, kýž nevobčila sa na turnírie, kúšo to džin znova si do najšelakorejších serbských viesko doječ, tu nekotre menenia, čera už je šestie stácie z Radvoria.
1: Ja som džence v Radvoriu, toko je šo zatkula bičtúra so spredčelami, volejbúl, pražen kobasu, geil event.
2: Mete jara vábi ju hinsie, často vúbladačka Boni Raja, tiež nekakých šlakovišný bohach Boni Raja, kasa ne dola prúcia vokúšu dobu.
3: Ja rado mojim šečení mi pšila tam kateho Raja, to je lušné, když ma napojím úplne čina, pojím, že potom tie ma kus blede přesto rečeč.
4: Nej, lieca, ja nesem šafná, teko bičtáciu si doječ, da to sa prajú nekate posene, kde si púha na nimo, na kúže pa cobu zač, ha Radvoru je poprom všetko rejne, máme tak na sportnišťu veľa miestna, so zarač, kde má do šnapoju, do štírže, to je jedna tola jara reálna stácia.
5: Ja som tu, som proste vobľadal, kak moje přešele raja, a so by sa tie s dlužimi trišťu.
6: Nej, ako prvne je to v Radvoru, musím Radvorske, tohle je to vizor, že sa ľuchko bolo si tu dobi žeč tak prajene. Hej, ja viem, za jacere tiež tak ježa, dokýž je to einfach jedna rána atmosféra, a za liečo by so jedna rána zábava. Naše deti sú buraja, šesto veľa pšičiny, so my tu smo.
7: Ja to ráde šírdu na bičtúru, dokýž hej, skoje co serbskú možinu vidí, a môže s mojimi přečelami a s mojimi modostmi rečeť, kde prúzňa, kde šo druhé, kde kus češko, kde kúže nešto předvídžané má. A tak in Gujji Dizzy in Termin Magis in Vigi.
8: Sie haben schon an der Sattkula Beach Tour, du gehst teilweise sind die Tour, wo es super war, da echt fett war.
0: A apropos Sattkula Beach, Bunchelu Sattdjen, da Vigi mir so schietze sa so Großschitzach, wot Vetschera Schestschich, so Bulbsches Sackreihe, a Wieser sa so Napo Schestschich, so Mustva Sattkaja, a sauschittgich gisch, saschwille da nie so Großschitzach na Beach Tour, Bobbeli, schätte später Loni Prini Raas, so wo du hast die Clubstatio. Tutu namagatsche podla Mojinskeho Kluba, da menuze meja Volleyball-Nischo. Termin potekim, červene do kalendra zapisac, a počmonečk tu muste najlepje. Astala Vista, wokuo Jana Schote, Amata Gisvoka, tak rika čerovše dobelčarske mustvo šestie stácie Sattkula Beach Volleyballovie Ture. A fota k tomu z Radvoria namakače netko ješo v sociálnych sučach. Tam sú tiež ďalšie videa čerovšeho večera, ktoréž môžete si vobľadať.

0: Šestmenšino do šestčiche.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Laurencia Hauschitz z Pančic kukuva.
2: V americkém fotbalu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlhý, riskantný pas krótko do konca hry, když zdá se po prvom hižo šitko zubiene. Tak rec poslední zadvělovaný pospět. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda sa na nímale bezvúľadnú misiu do svetnišča, so by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauer, do níž mi zvisk napadne. Blockbuster, ktorýž má klietu dobré šanse Oscara dobyť, počahuje sa na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy Strosu Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak sa rožoc v filmie potekým dále modlí Strosu Maria Nada Bona. Znano je tiež v našim živeniu dys a dys tuta kombinácia trebna. Smužite pas dopredka a Nada, ktoráž spošči v úspech. Beneš vúlade snanúške byli. V dôvere na to přijú vám dobrý deň.
0: Nábožné slovo k dnemu Jensa Laurencia Hauschitz z Pančic kukuva. Na toku a zamovitosti farské vikarie.

Sada menšino, bošestřih, naša druhá vusovanska hodžina je se runjakle, zajíva Štefani Klosec, jsme hižo svýšeli, ale tež tuči interpreča, cedža vás čin zrana ještě pastrojíč. Snědač můžeme například s Josefom Donatom a kumplemi. Noc na Hauroně zase popuču, Milena Vočarec zpěvá. A tež Zofia, dženca rano s námi stala. Všetky tyto titule očakuje nás potekým hač do sedmých.

0: Kožde leto vozvolí přírodoštětný zjazd nábu ptačk leta, tože přes odfosovanie v internete. Leta je so s vůlkým odstavkom, měnice zviacač 44% kurotva přesadživa. S tým stojí leta ptačk središču, kýž je so nímale dospoň z našich polů a honozubiu. Čeho dla a kotre pracovanie existuje Serbách, kurotve zaso zasedlič, s tým je so Bettina Wenderotova zabierala.
1: Před půsta letami se tuto zinky husto slyšal. Vone sluše jak ptaky, kýž má světlo brunu šiju, šipokaty kšidle a oranžoj tu vůvu. Když se staršími ľudžimi rečíš, je spěšně jasné, zo slušachu kurotvy jíše za NDR-ské časy k věsnému obrazi. Městem jsou so němské nímale dospoňně zubili. Příčina, vůlke pola bez škýta cirkýrku a živých pvotů, lidma puste pvoniny a vopospodárenie polu hač na vonkunu kromu. Hajnik Michal Šulta z Drežďan, pokadžacu z Ralbic, je situáciu hižo před viac hač 20 letami na vedomie brav. Jako mody hajnik je tedy s dalšími zajímcami spýtal, jako prynie bažanty zaso zasedlič.
2: To smo se jeka obstarali od bažantov v Moritzburgu a smo je v Drežanach ulaneli a z sienem burom sem ja mestem natarju tam roženče takú voljeru v lesu.
1: Všelake faktory byrokratického a vo sebe přírodného razu byšu na tom vina za projekt bažantu zrešči. Po nešto času rozsudží so hajnik Michal Šulta podobne pospyt blízko Rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Sme tej zase jekal skazali se nek... A sme je vúľaneli. To prvný raz mi se zdá, jo nám to išto slaknovo, kož vy ste vice nesmo obkečbali. Ten druhý raz je to pon lepe bežalo, to sme pon kvázi na krome vesky, také malé mini voliery mieli a je hore čaneli.
1: Nedojunu sú sklietky čeknuli a s tým nebyšu viace škýtane. Sú so pak leto abo samo dvie džiaželi, povedá Michal Šulta.
2: One sú definitívne še zimu šišli a sú všetce blízko vesky vostali. Když jo, tu sneležal sú ne do vesky nuc lečeli a nekoci ľudia sú samo picovali tam roženče te kurote. A ja bo pravil zase ja tým posledným kurotu vidia v horným hanku na vúce. Ve názime to pšieno leta.
1: Potom by zasom mir. Na kvílu. Dvě leče pozdíšo sú Michal Šulta a další znova spýtali kurot vypláhovač, tutom kruč pospyt na novém miestne, mes Rožantom a Novoslicami. Tola tiež nové voliérie bychú viacore problémy, či jedni čeknuchu, či tamni nekajky je korozčedla zahynuchu.
2: Znamenča to nejo ničo dôdobné bolo, co nejo ničo zvonka de voliere dale vujo. Ale tá myslička še nejo nimo, mu všet zase o tým povedamo a s nano so to zase budemo poradiť.
1: To by všako nešto bylo. Už nebychme tuto zimky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tiež zase doma zeleným hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotova je so stačkom leta z kurotvu zabierala nemstie tu rebhún. A je nám tiež pracovania predstavila, kýž roženčanská skupina vokúho hajnika Michala Šulte prevedže, so bych ju so kurotvy zase tu zasedlili. Bielu následom je, Serbský rozvoz praj dobré ranie.

0: Ja sem Ľudka Kito, experta za bohatostva a prizle. Ľudka ima to, Juro, keď špujtaj. Uj, uj, uj, Ľudkaj, noce po kuchni čušlič, nie je to rynie.
1: Oh, haj, Kito, gajš také małe myše.
2: Što tobie? Ladajtej tam horeka, te zvuky pšindu z honca.
1: Honco svieči a ma lampki. Okaž oči šerenja.
2: I vo, žane šerenje, zavišče je to zasotajka mašinka od ľudí.
1: Snač, polivku a mašinka.
2: Polivka, ohaj, chceme mašinku vúspetač.
1: Nie wiem, nic co nam Hans z tym tej maszynku wokoło uszy zleci.
0: Nie bój so, co widzieć, hacie to kuzwarski Hans. Pójtaj, mnie tam dobre przydałki nuc. Proszę, stoisz kiedzi w kuchni, namakamy.
2: No derje, tu są niektóre truskalce, hep, a nuc z nimi.
1: Priančky, tež sobu noc.
0: Gumi bariki. Do honca s vami. Zaprave. Osvod.
2: Račo ešte trochu zeleniny. Gulky přeco svodža. A nitko, vieko začinič. A najskýrie dobíme na tunle knefel tvočič.
1: Jak to brunčí. Boju sa před čerjenom v Honcu.
2: Honcu sa nešto hýva. Doklinčí kajš miešava.
0: Svice, sviča. To doby to la spíšne šojič. Verču raz na kolesku.
2: O, ne, Kito. Što se ty činil? Dost celá dere neklinčí.
1: Mašina dělá přespěšně. Skolajče so. Kete, pak stolc.
0: My dobíme knefy za stop na makáč.
2: O, stano, tunle vůlky čauvene. Pač.
1: Dže je moja žica? Já chcu tunku z vásku polivku voptač.
2: Se si věste?
1: No jasne. Je to svodná kvoščenka. Čerstvá a dobrá.
0: Daj mi raz žicu.
1: Najlepší nocný vúsmuž sveta. Nie. Sme neko z našej háru vúbudžili.
2: Spíšne preč.
1: Aj, píš, píš, poj spíšne.

0: Naposled, Miche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcila.
2: V Husku maja nuje rajkanišćo, kajž mjesto Kulu na svoje internetne strane zdjela, je tamniše vjesne tovarstvo, zaž v tydženje při Modžinskim klubje doživjenski parkour za dječi natvarivo. Z dobom su tam vonkone areal a terasu Modžinskog kluba v obnovili. Dokvilu tam poslene dživa vukonija. Dživa je tovarstvo z vulko dživa svojski režiji zdokonjavo. Projekt su zromadnje z modemi svojbami vuvili a z podpiru liderovo spešovansko programa zvopravdžili. Na južnej kromje se vulke žare maja nastač bydlenske dome za mode svojbe. Dole je gminska rada ve vazu na svojem zajšvem posedženju jednovosne vopsamknula. Na cirkone 400 kvadratnih metrach moli tuž nastač 4 ležunostče, tak navoda vecno vopvuka, tvarstvo a imobiljove management vazovske gmene Jens Kišnik. Vulke žare su druga najveća ves ve vazovske gmene, kotraž nima dost tvarskih ležunostčo, tak Kišnik. S přidatne tvarske podohce gmena vo sebe modem svojvam zasedljenje zmožnič a jih dose vabič. Ludzie honie w Łużycy używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą cyczy na stoło są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze w nadałku w obkadnego zjazka dzwon. Za to bych usokoncaż w leta niedzie 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszuali. Usledki studie maja so za dale pisanje regionalno plana za bliski vopkat vuživač. Ve vokresom maj Budyšin a Zorylc su veľký prinim poliče niedže 110 zvierjato na pastvach morili. To vujnže z aktualnije statistiki krajno zarjada za vopsvet a ratarstvo. Najviac z tutych zvierjato bych uvodce nimo toho vosive dajnky. Najväčšie straty pri jednotlivých nadpadách veľkú miachu februáre ve gmene Nysuva Vúčina a z regiónia Kulove se 17 a 12 morenými vôcami. V niedže poľce pádu, džiž by po posudkách fachovcu veľkvina nemiachu pastve předpísané minimálne škyt. Mústvo hasta la vista vokovo Jana Šote a Mata Džisvoka, reka Čerauše dobečarske mústvo šestie stácie bič volu buluje túre zatkule. Oni přesadžichu so cičpe vodeče ve ceči sáčbe přečivo dživé miešince. Jenoš nekotre menšine dobiachu radvorio turnír s dživatnače mústvami dešča dla přetornč. Sedma stácia je přichodno punželu Krusčicach, hezvo tam je v opačne outfit. A to bychu naše poistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca minjate vedro, raz vunco, raz mročele, dys a dys. Dlješi čas, tež pomročeno, vo sebe popodňu sú potom švíle možné. Při niedže 20 stopňach cíle podobne vetro tež júce. Samo ešte trochu kudnišo ze 17 do 19 stopnými a od piatka potom viac svunca a temperatúry lohce stúpaja.
3: Náš tož vopkát nastupá, môžeme to tu celé krotko a svodko džaržič. Našim vopkátnym systémie ničo za našu končinu zapísané nie.
1: Srpski rozvoz.
3: Prajmoj, dobre ranje.

A što možete s vašimi kumplemi doživić s vulkimi a malimi kumplemi? No, to mam nekotre pokive za vas. Do zajišvosće porađa so djeći dženca Muzeju Zapadnije Vužic v Kamjencu za arheologija, kiju ciča sa tam jednice zabirač, a to od 2. maj do napu 4. S barbami z přirody zabiraja so dženca Serbskim šulskim muzeju v Stroži, a to od 10. do 3. Komuž so dženca nehođi, tež štvrtk so samstnem času z barbu z přirody zabiraja. Tež 2 poskytkaj za kino po tvojem nebjom mam. Po tvojem nebjom film hladač, to, že kajž kuždym leče zase na budeckim rodže, na kulise lečného dživa 2 minuty, maja tež leca s činovinu natvarjenu. Dženca pokaza so francuska komedia Die progresiven Nostalgiker, v tutej poda so porik z postatych let do džencnišeho časa. A kino po tvojem nebjom maja tež v Čornom Gomcu. Štvrtk potom to pokaza so večo dživečich film Extravost. Přichodne serbske blido za Serbo Drježdanach je juce večo a to 6. Tunkruč snuva v The Red Rooster v hospodže z přitulnej pivovej zahodu v Rejnickase číslo 10 v hasce barokne štvrče. A přichodna rečna hodina z Mirca, zahradnisko z jaska při kloštorske vodže knieza Lumana, je štvrtk po podniu cioch, hač do napo 6. domie zahradnisko z jaska. 10 minčinu do 7.

A přeco zas máme za vás tu tež krásne serbske titule programie, gajš napřikvat tute, kotrež ještě na nás čakaja. Vo Marače spiewa skupina Vusmuš. Tež Veronike Kalinučcu nudženca rána svišíme z Niesem Bezmocna. A wieso ist Trovinas schon dran, und ich, Michael Zisch. Sind am Posten nicht, dass du nasche Titule dort jetzt nicht heranja.

srdcem, po uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

Sie bitte genau so eine Lamia, du so eine Schipakibe. A tu mám najprv teraz pokývaj za džiči, za prúzninské džiči, s barbami z přírody, môža so vone menujúce dženca Serbským šulským muzeu v Stroži zabierač, a to od džesačich do cioch. Komuž so dženca nehodí, tiež štvotk so samstnom času s barbou z přírody zabieraja. A do zajšvosti podač môža so džiči dženca v muzeu zapadne v Užice Kamiencu, a to od dvimaj do napu štyrioch. Samocileč s kvokom a prokom tam môža, pretož zabieraja so z archeologiu. Přichodne serbske blido Drieždenach je júce večo, a to šestčich, tunkruč znova v The Red Rooster Gorčmir v hospodže z pivovej záhodu potekím, je to v Renecgasse číslo 10 v hasce barokní štvorče potekím. Pod hovým nebiom film ladač môžete dženca na budovským rodže, a to na kulise lečného dživadva, tam smie zase vulku kinovú sčenovinu natvarenú. Dženca pokazá so francúzska komédia Die progresíven Nostalgiker. Nímskú komédiu Extravost vidíte do horunia pod hovým nebiom v čornom gumcu, a to štvrtok večer 9. A malý pokyv ešte všetkým kupcám Smolerec knihovne, tuto vostane tuto týdžin přetvára dla zaurena, přichodný týdžin pak je zase votorena. Sie bitte genauer sind in der Mitte.

0: Kožde leto vozvoli přirodoškětny zjazk NABU Dačka leta a to přes online odfosovanie, na kotrymž môže sa poprom kožde zajemc dačku vopčelič. Loni vozvoli so červená vopuška. Lica je so s vulkým odstavkom mienujúce zviacahač 44% kurotva přesadživa. S tým ste lica ptáčk središčú, kýž je so nímale dospunie z našich polu a honu zubil. Čo hodla a kotre prúcovania existuje v Serbách, kúrotve zase zasedlič, s tým je so Bettina Wenderotova zabierala.
1: Před pústa letami si tuto zinky husto slyšal. Vone slúšia jak ptáky, kýž má svietvo brúnu šiju, šipokaty k šidle a oranžojtu vôvu. Když se staršími ľudžimi riečiš, je spiešne jasné, zo slušachu kurotvy hiše za NDR-ské časy k viesnemu v obrazi. Miestom sú so nemské nimale dospunie zubili. Pšičina, vulke pola bez škytacích kierkov a živých pvotov, ledma puste pvoniny a vopospodarenie polu hač na vonkunu kromu. Hajnik Michał Šota z Drežďan, pokadžacu z Rajbic, je situáciu hižo před viacehač 20 letami na vedomie brav. Jako mody hajnik je tedy s dalšími zajímcami spýtal, jako prinie bažanty zase zasedlič.
2: To sme si jíka obstarali od bažantu v Moritzburgu a sme je v Drežďanách uľaneli. A ze sienem burom sem ja mestem natáril tam roženče takú volieru v lesu.
1: Všelaké faktory byrokratického a vo sebe přírodného razu byšu na tom vina zo projekt bažantu zrešči. Po nešto času rozsudží so hajnik Michał Šota podobne pospyt blízko rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Sme tie zase jekal, skázali sa jenik. A sme je uľaneli. To prvný raz, my sa za jenom to ešte slaknovo, keď viste vice, ne sme obkečbali. Ten druhý raz je to pon lepe bežalo, to sme pon kvázi na krome vesky, také malé mini voliery mali a je hore čaneli.
1: Nie do junu sú sklietky čeknuli a s tým nebyšu viace škytane. Sú so pak leto abo samo dve džarželi, povedá Michał Šota.
2: Oni sú definitívne šle zimu šišli a sú všetce blízko vesky ostali. Když jo, tu sne ležal, sú ne do vesky nuc lečeli a nekoci ľudia sú samo picovali tam roženče, to je kurot. A ja bo pravil, že sa tým posledným kurotu vidia v horným hanku na vúce. V názime to pšiu na leta.
1: Potom by zaso mir. Na kvílu. Dvě leče pozdíšo sú Michał Šota a další znova spýtali kúrot vypláhovač, tutom kruč pospýt na novém miestne, mes rúžantom a novoslícami. Tola tež nové voliérie bychú viacore problémy, či jedni čeknuchu, či tamni nekajky je korosčedla zahynuchu.
2: Znamenča to nejo ničo dôdobné bo, co nejo ničo zvonka tej voliere dále vujo. Ale tá myslička še nejo nimo, mu všet zas o tým povedamo a snáno sa so to zase budemo poradiť.
1: To by všako nešto bylo. Už nebychme tuté zinky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tež zase doma zeleným hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotova je so s ptáčkom leta skúrotvú nemsce rýphún zabierala a pracovanie predstavila. Kýž roženčanská skupina vokúho hajnika Michała Šote prevedže, so bych ju so kúrotvú zase tu zasedlili.

0: 5 minšinu, do vás mich nedám je.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova.
2: V americkým fotbalu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlhý riskantný pas krótko do konca hry, když zdá sa po prvom hižo šitko zubiene. Tak rec posledný zadvielovaný pospyt. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda sa na nímale bezvúľadnú misiu do svetnišča, so by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauo, doniž mi zvisk napadnú. Blockbuster, ktorýž má klietu do prošanzu Oscara dobyč, počahuje sa na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy Struose Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak sa rožoc v filmie potekým dále modlí. Struose Maria Nada Bona. Znano je tiež v našim živeniu, dys a dys tuta kombinácia trebna. Zmužite pas do predka a Nada. Kotraž spošči v úspech. Bene švúlade snanúške byli. V dôvere na to přijú vám dobrý deň.
0: Nábožné svoje k dne má dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova na doku a zamovitosti tamnejšie falské vikarie.

A ja si myslím, vy sedíte zase před rádiom a sa prašete, na čo daj tu ište čakáče. Tematisto si mám to runiež rekva, ale húč nepšinže netko naša přeladka. Svišíme mě s druhým ište Ralfa Bozia. Do svita, poda sa s nami džens ráno Anna-Maria Brečnederec. A veselič, smiečo sa týž na kšeščana mynka alias Jamesa. Nitko bake najprv raz Michaela Melzerova na reče. Sada menšie do pôsmiche. Dobranie.

0: Čo sa čminčinu, pôs mich ja a tu je za vás.
1: Polícia z G.
0: Lanka Funcena.
2: Vandalojo zakadžahu na jednom kiršove počnice, při tým obškodžišu 80 rúb. Z nekotrých znamocu koporové blachy odstronichu a sobu zachu škodu rúbizne, trochu ja na 1500 euro škoda na rúach samých, nesú dotaz vyščili. Pola Lubohosča nemste Liebegast je konc tydenja peča 80-letne za svojim autom do synova Valčika zrazu, kiš nadroze ležeše, nazbožo so pšitem zranju nije, ale vecna škoda je tola relativne vysoka, 6000 euro. Nedom viackroč zauvachu noce na nedželu tu venuckone mješče zastojniku, dokiš beštaj so Maroko, Marokančan a Ukrajinčan vospäť do vosu dostavoj, biještaj do so a so pritom tež zraništaj, policia postaraše so potom voto, so vobaj so na dompuč podaštaj, kriminálna služba so netko dále s tutem pádom zabiera. A pádoši bychu tu vem ešte popuču pozdatniju 19 a 20 letniju, kotrajš bieštaj so do cigaretu a automata davoj, môžachu policistča potom popanč nasta vecna škoda 1500 euro, rubizna 100 euro.
3: Ľudký sam človek byl by svoje, grim ja nie chcę.

0: Bedel nadžveč je z Blanko. Přijemoj vam dobre start do nového dňa, akaj šruni že připovedžene. Podame sa netko na polom je s Krosčicami a Zecami. Kunc mirca je sa tam v Krosčicach vetnik palju. Cí a po mesaca pozdžiša netko nie je příčina vojňa všetce išče ujasnenia, a tiež rumovanske dživa traja dále. To ešte nie je s molom šo, Blanka.
1: Aj tie zavieščenské posudky, te ište faluja, što ešte dešen to šo rumadži zliči, tých ketro merza, koc je švetnik vop hospodajua. Policajský revier Kamiencuk ište přepytovania převzal, nemôžeše zapalárstvo najprv raz vúzamknič. Veľa reči netko aktuálne přečivo zapalárstvu, čítame dženca Sakských novinách. Miestom zosotun jeden vetnik za so verči, tam ne zmierom sti, turbinový voptvark je vú lo čorne a na každom boku so vulke džire v metalu jevia. Zdžela leža rozpadanky přeco hišče podľa vetnika, kýž sú industriový krosnovario konc aprila zaujestčili.
0: Tuž, nie, čo sa poprom še veľa hinak, tuž li hišče pšet nešto tyčeniemi, abo?
1: Najdeš tak chceš nic, preznamenča Stefan Hajduk z Nuinského byrua Zorilskej policajskej direkcie na naprašovanie SZ. Za dalšie přepytovania dobili gondlu ze skránom vodspinč, hakle potom muli kriminálni technikario džile rozpadanku dokvadnišo přepytovač a příčinu vohyňa doskončne vopkročič. Za doktora Wolfganga Danielsa založeria Sachsenkraft GmbH Drežane, ke kotremuž Vetniki pola Krosčic tež svušia, je vec jasná, von praj nicht u nie ničo zapaliu, pšičinu vohyňa vidže von na technický defekt ve turbíne ročo.
0: Dokež pak nie ani to, ani tam nevieste, viedu so přepytovania dále. Všakodže vo niečo posta 1000 € za vodtvar zbytného vetnika a prašenie štú fenky zapvači, drežďanské předozače abo zavesčania.

0: Ja sem Ludka Kito, experta za borakavstva a przle. Ludka i Mato, Juro, kič pujtaj. Uj, uj, uj, Ludkaj, noce po kuchni čušlič, nie je to rynie.
1: Oh, haj, Kito, gajš také małe myše.
2: Što tobie? Ladajtaj tam horeka, te zvuky pšindu z honca.
1: Honco svieči a ma lampki. O, kajš oči šerenja.
2: I vo, žane šerenje, zavieste je to zaso tajka mašinka od ľudí.
1: Snač, polivková mašinka.
2: Polivka, ohaj, chceme mašinku vúspetač.
1: Nie wiem, nic co nam Hans są tej maszynku wokoło uszy zleci.
0: Nie bój so, co widzieć, hacie to kuzwarski Hans. Pójtaj, mietamy dobre przydałki noc. Proszę, stoisz kiedzi w kuchni, namakamy.
2: No derje, tu są niektóre truskalce, hep, a noc z nimi.
1: Priančky, tež se bu noc.
0: Ahaha, gumi páriky. Do honca s vami. Zaprave osvod.
2: Račo še trochu zeleniny. Gorky přeco svodža. A netko, veko začinič. A najskýrje dobíme na tunle knefel tvočič.
1: Jak to brunčí. Boju so před šerjenom v Honcu.
2: Honcu so nešto hýba. Do klinčíkajš miešava.
0: Svice, sviča. To doby tola spešnešo hič. Verču raz na kolesku.
2: O, nie, Kito. Što se ty činil? To zcela dere neklinčí.
1: Mašina dživa přespešne. Skovajče so. Kece, pod stolc.
0: My dobíme knefe za stop na makáč.
2: O, stano, tunle vulky čaubene. Bač.
1: Dže je moja žica? Ja chcú tunku z vásku polioku voptač.
2: Se si vieste?
1: No jasne. Je to svodná kvoščenka. Čerstva a dobrá.
0: Daj mi raz žicu.
1: Najlepší nocný vúsmuž sveta. Nie. Sme neko z našej háru vúbudžili.
2: Spešne preč.
1: Aj, bež, bež, boj spešne.

kruč znova v The Red Rooster, v hospodže z pivovej záhodu potekim, a to v Renitzgasse čitzvo Česač, to je barokne štvorči. Přichodna rečna hodžina Zmirca, záradniska ozjaska při kloštorskej vodže, kněza Lumana, je štvortk, a to od cioch do napošestčich v domje záradniskeho zjaska. Přizivič môžeče sa tam v stvi 212. A tu mám ešte poskytkaj za dječi. Do zajšvosti môže sa dječi dženca muzeu zapadne v Užice Kamiencu podač. S archeologiou cieča sa tam od 2. do napu 4. zabierač. A s barbami z přírody zabierajú sa dženca v Šulským muzeu v Stroži, a to od 10. do popúdňa cioch. Komuž sa dženca nehodži, tyž štvrtk sa tam samstnom času s barbami z přírody zabierajú.

0: Nábožné slovo.
1: Maženca Laurencia Haušec z Pančic z Kukova.
2: V americkým futbolu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlhý, riskantný pas krótko do konca hry, když zdá sa po prvom hižo šitko zubiene. Tak rec posledný zadvielovaný pospyt. Runie Dajka je situácia v filme The Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda sa na nímale bezvúľadnú misiu do svetnišča, so by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauo, doniž mi zvisk napadnú. Blockbuster, ktorýž ma klietu do prošanzu Oscara dobyč, počahuje sa na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy z Troasu Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak sa rožoc v filmie potekým dále modli, z Troasu Maria Nada Bona. Znano je tiež v našim živeniu, dys a dys tuta kombinácia trebna, smužite pas dopredka a Nada. Kotraž spošči v úspech, bönež vúlade s nanúške byli. V dôvere na to přijú vám dobrý deň.
1: Nábožné slovo k nemi šedženca Laurencia Haušec z Pančic z Kukova. Nadoko a zamovitosti tamnejšie farské vikarie.

Podľa toho feriového programu zjeme vás sobu do Baltikuma, naša reportárka tam tuchulujo. Co tam dožijujo, slyšiš o planas? Kúždy žen nám krotke čojenko ulicujo, napredne myšiš o narske byš. Jo, ten uperame se do islandskeje a grönlandskeje, vyloži dovolgetováš na nejväčšie kupce sveta, kto jo se tošto žicenie doponil, mňa za drugim to zgonioše vy. Dlejšem tematickém uščuvaniu. Jo, a co filujo ve feriach? Nieco za žiši, a to sme také přigotovali. Bože to čojenie vo gubiach? Jo, a s gubiami zabera sa také naša predna štucka se spívarjom Matiasom Kislingom.

0: Nowe sarsko-nimskije živadłowe projekt Grasze zjadneju ženskeju na nimski Einfrau-teater zabera se z pezabytymi kareniami. Probe su se juža zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Žove to vety kšiš svojsku sarsku zajžonosč a v misteriózne kofa. Živadłowy kus im bandja mittagsfrau co grajarka Stefanie Masnik w Łužice prezentirowaš, wena ma sarske korinje w kusu grajo minu z barlinja, kotaraš pesmerši starije mames let, kdo Łužice pšižo ase v cuzim, ale znatem svieše zase namakajo. Premiera dejbeš v septembrie v sociokulturalnem centrum je v Hošubozu. Konkretne termín z Königšer planás v pšidúcem casu. Dalšne predstajenia plánujú v Drioku, Gašpužo muzeum ova noc, teke septembrie a pšidúce leto v Serske muzeu.
0: Graše jo nastalo přes ubežovanie zavožby za serský ľud a jo koncipirované ako drogovanské živadvo, ktoré špasujú do skoro šiknych rúmu. Zajmované tovaristva a institúcie mogu se pla grajarky přizjavíš, to jo je mailová adresa Stefanie smuška-masnik@gmx.de.

0: BB. Srpski program. Srpski program. Tema. Kaže nisčo išči vedovo lopens, naš mysličo rad sledke na redne doživjenja v zajžonoch letach vedovo lu. Kužde se rad dopomina nas vedovo lu cas a drugim votom ulicujo, ako Franz Juro Deuse do zimskih krajo Josik Šuras uperaš, veložje dovol getuaž na nevečje kupje sveta napšikvat, to jo se venžico, a to jo se beteke přečimi letami dopolnil. S velikej uvožu jo se dal na drogu do islandskeje a grönlandskeje. Co jo ven vižel a doživil, to jo nam tencas ulicoval a to ninto išti raz. Svišišo.
1: Jo, ja som južo cesto nikotare dokumentácie vižel v grönlandskeje a sebego me vegen fascinirujú flaky na zemi, ako sú jano malo obetlone pustiny a lodové kraje a toho dla som čiel to sa ogledať a som slyšal až v sledných letách menej a menej loda dajo a ja som si myslil, ja nebedejo čet vojko cakáš, fens náš celé hynacej ugledá tam.

což jsme slyšeli, naboží jsme všaké přednosti měli až te gletšere abo lodojce, za větši žil se sled šegnu až na jedno úzeše na islandské, a za te budu měnše a měnše s časom, ale to jano jako fakt jsme mogli tam skrniš to nie jsme viželi. Což pak jsme viželi ještě ten vjaco do toho, jo ten vulkan jako jo rono aktivně blízko Reykjavíka, to jo byt boží, jo to vížeš bylo ta mrokava, kdo nimi raz, a zož te cáze jsou tam ven přišli. To jo věle kilometrů stálo nebylo, ale veto se to mogl vížeš. Blízko jednoho vulkana nie jsem byl na tom drogovaniu.

smrpen šiči stacije v islandske meli, to jedno je bilo Akureyri, to je jedin velike mjesto, ale potom teke Seydisfjörður a Siglufjörður. A obe ste v jedin redne mjestašce. Šuži je čekno v jedin cyste, v jedin mirne nekak v islandske. A za to je už jedno mjestno, ako mi v jedin se spodoba, ja by mogao se predstaviš tam bydliš, mi je přece pičku přešopo planas a to kuště leto bůže šlimně a to zájemné v islandské dneske je přes čuženia také nejo v zimě tak zima. Also se groni až v Reykjavíku například, tam je přesrezná temperatura v zimě větša ako v New Yorku například. Also jeden se to predstavio a to má to mě Island a se vědajo Lodojce, ale tam, že ste ľudže bydli, nie je přece tak zima.

My jsme samo raz nazgenili v Pamjut, až nekotare mladé lůže jsou škéželi naše tenderové voži abo cóny, jsou škéželi, až my jsme měli tam normálně na zemju přijíš. A tam dajo také lůže, jako jůže píčku s tím demonstrírují, my něcome tak věle turizma, my něcome ty lůže, jako jano jeden ženu přijdu, a jo, ho teptají a dneska přísamem nic nekupují a pen jsou zase na voži.

0: Nowe sarsko-nimskie živadłowe projekt Grasze zjadnieju ženskeju na nimski Einfrau-Theater zabiera se z pezabytymi kereniami. Probe su se juža zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Žove to vetykšiš svojsku sarsku zajžonosť a v misteriózne kofa. Živadłowy kus im bandia mittagsfrau zur grajarka Stefanie Masnik we Wužice prezentirovaš, vena masiarske korinje, we kusu grajo minu, is es bahalinja, kotaraš pesmerši starie mames lit, kdo Wužice pšižo ase we cuzim, ale znatem svieše zase namakajo. Premiera dej byš we septembrie we sociokulturalnem centrum je we Choschebozu, konkretne termin z königšo planars we pšidúcim casu, dalšne pšedstajenja planuju we Drioku, gašbužo muzeum Mova noc, teke septembrie, abšidulce leto v Serskem muzeju.
0: Graše jo nastalo přes ubežovanie zavožbe za serski ľud a jo koncipirované ako drogovanské živadvo, ktoré špasujo do skoro šiknych rúmu. Zajmované tovaristva a institúcie mogu se pla grajarky přizjavíš, to jo je mailová adresa Stefanie smuška-masnik@gmx.de.

0: ВВВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Kaže nisto ještě vedovalo, pens náš myslíšo rád sledky na redne doživěňa v zajžonoch letách vedovalo. Kůžde se rád dopomíná nás vedovalo v cás a drugým votom ulicujo, ako Franz Juro Deuse do zimských krajů Josek Šuras upéráš v lože dovol getováš na největší kupě světa například, to je Josek Vendžico a to je Josek Beteke před čími letami dopolnil. S velikým vožu jo se dal na drogu do islandské a grönlandské. Co jo ven vížel a doživil, to jo nám ten cas ulicoval a to ninto ještě raz slyšišo.
2: Jo, já jsem jožo cesto nikotare dokumentácie vížel v grönlandské a sebe go mě věgen fascinirujú flaky na zemi, ako sú jano malo obetlone, pustiny a lodové kraje a toho som čiel to sa ogledať a som slyšal až v sledných letách menej a menej loda dajú a ja som si myslel, ja nebedejo čet vojko cakáš, pens náš celý hynacej ugledať tam.

což jsme slyšeli, navoží jsme všaké přednosti měli až te glečere abo lodojce, za větši žel se sled šegnu až na jedno úzeše na islandské, a za te budu měnše a měnše s časom, ale to jano ako fakt jsme mogli tam skrniště, nie jsme viželi. Což pak jsme viželi ještě ten viaco do toho, jo ten vulkan, ako jo rono aktivně blízko Reykjavíka, to jo byt boží, jo to vížeš bylo ta mrokava, kdo nimi raz, a zožož te cáze jsou tam ven přišli. To jo věle kilometru stálo nebylo, ale ve to se to mogl vížeš. Blízko jednoho vulkana nie jsem byl na tom drogovaniu.

dneske šuži sme svičali v tých ľuži až pred čase 20 letami, abo samo, kaž sú viedali za starými starejšimi, až jo hinacej ugledalo. A zo napríklad, jo tam v Ilulisat, tam žož ten lodové fjord, jo, žož ten lodové gore, ven přijdu do Merja, tam jo náš guide, also náš viednik, kronio až jo stará mama, jo to ešte znava, až v zimie jo šuži lod bylo. Až také to Merja jo zavieče, že zamrznione bylo, to ven sebe go neoznal, a také se zmenio, južo kak veni mogu ze zimju živaš. Also nie to mogu napríklad kau tam také kubaš, ako před letami neo možno bylo. Dokoliž ta zimja jo přezima bylo, also tam miastem majú tu možnosť čaké vece sami kubaš. Dneske je to klince tak, až te grönlandske lúže to vítajú také. A s tým také jo ten turizm, ako jo veľký gospodársky faktor za nich, bužo menej a menej riskantne. A s tým také, kaž jo viesčejša, také vecej ľuží přižo a majú väčšiu šanzu turizm tam etablírovať. A tak tá sezóna bude kúšte leto pičku väčša. Na druhém boce sme také zvyšali, až dajú tam diskusie ve ľuže, lec kšier, ešte viecej turistov mieš. To je v islandskej južo tlejšie cas, veni sú také zachopili tam jeden limit stajíš za turizm, a to sa nie to také v grönlandskej južo diskutírujú.

grönlandske yoga tak až větši žil toho kraja, se vě nic tam, že jsme byli, že jste luže bydli. Tam jo tak šito vajnská plata z loda. Tam jo jano lot na zemi a cebe cas. Južo lec dot gít vůjko. A ta bůžo měnša a měnša s casom a se vě ta veda neží jo. Ta veda přižo do těch merjo a s tým, kaž to věci a věci se stáňo, nic jano tam, teke na druhých městnách, žož jsou lodojce, abo teke v Antarktisu, pen se vě stupa ten nivo merja na celém svěše. A to se ústatkujo v šakých věcech, also se vě celé praktické, až v nekotarech přibliozných regionách se ten kraj přeměnijo, ale teke temperatury s tým se změnijo a čuženia na celém planeše. A to se vie, že kusti leto je jano malý kus toho efekta, ale sasom se to benje ústatkujo.

na Künstlerturnier reden ich ja über Sadies Pferde, also bei Islands Käse, dass es mir Zelle nach Köln zu beliebt. Teuer wegen Marvel, alle Redner, Miester, teuer Tor, Miester, wird Kötterregos Jadnutschki Pschewes, da Islands Käse, also da Pschischer wird Deins Käse, also Pschess Färöer, Kuppe, a müssen wir Glukomeli, als Tengen Neo, den Pschewes, tam byl a přesto jsme mohli my tam stojaš na tom kaju. Jo, tam nejsou ulety byli a jsme jedno rět tam se rozchežovali. Tam jo, vějgin rětně bylo a tak mírně. Také tam jo zase bylo vížeš, až dají klimové problémy. Tam jo, jedna lavina dovoj přišla před 3 letami, mi se zdá. A některé domy jsou tam museli spuštit. Nejsou lůže umřeli při tom, ale některé jsou své dom zgubili.